0: Das war Programm von Radio Blau aus Leipzig. Es folgt Programm von Radio Z aus Zittau.
1: Od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
2: Čítám svojskú basen. Bernečanské jabuka. Bychu ze zárody susoda. Dajne štipane, same kvoščenky. Koachme je u komorce zády našich. Zauročete červene lička, vonjachu za rajskými pvodami, za rechom a skráču vodkusnych. Božich je tak, zo kusnien je vidžeč nebe. Čirja vuplunych. V zároče meješe so sprocha. Bernečanske čuju na jazyku, když voptavam mes kajkosčemi. Hurkač, brečkovc, šišna, svodkač, šamavka, drobnačk, tverdak. Jedne jabuko ma ich červen, druhe ich svod, a ceče ich vulkosč. Ale de Bernečanske bichu menše, abo večše, červenše a svodše, bichu po svojim.
1: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhá.

když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: To by dalša premiera piesnina sua Milana Rabala, skomponované je přes Varnstovského učbnika Ivana Pajsrta. Spívava je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný O tichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnstovském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Predehať so z našej džensnišej literárnej biesadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantazia na Lubinie, komponovanej od Detlefa Kobiele, od vás, ľubí připosluchario, rozhodnujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých přísvovov Jana Rade Serbe Saba Viele, ktože Milan Rabal to runia ze serbštiny do svojej českej mačerštiny přenies.
1: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobiely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so merdovi, abo muchiče zjedža.
1: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
0: Děž peněze reča, voni mi pravda.
1: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když knězku

0: matka mielčiš, skručuješ sobu.
1: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
2: Najbohatší tun, když najméně třeba.
1: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
0: Šo má svůj kunc? Koubasa má dvaj.
1: Všechno má svůj konec. Jitrnice dva.

0: Dabei dalsza hudźbnolita na bjesada štafle ci serbske čitanske jezby Radia Z ze Žitavy, kotruž jenca Milan Rabal a Roža Domašcina ze svojim tvoreniom a čitaniom vobohačištaj. Utromne džaki maj a vam připosuharkam a připosuhariam Božeme a na borzomne zaso svišenje.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirki basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja v obetlerju Českeje a v Užice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritorij a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji Žitavskému rádiu Z za pozvání, Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domašcině za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a spokojené.